0: Víkendy s najväčšími československými hitmi iba v rádiu Melody.
1: Víš, mi se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát.

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Vaše rádio. Plné československých

0: z Rádia Melody v nedeľu o 10. hodine až 43. minúte aj Miro Šbírka a jeho balada o polných vtákoch. No a v štúdiu Rádia Melody už nie som sama.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Krásnu nedeľu, letnú, horúcu nedeľu v tejto chvíli želám mojej dnešnej vzácnej hostke v štúdiu Rádia Melody je Ilona Čáková. Vítajú nás, ahoj.
2: Krásnu nedeľu vám přeji.
0: Cesta z Brna bola aká? V poriadku? Všetko?
2: Ďakujem, áno.
0: Koľko inak to tak trvá cca?
2: Tak hodinka, tri čtvrte. Podľa predpisu.
0: Dobre, dobre. Akurát som sa chcela opýtať, že aký si typ vodiča. Ale vlastne ty si aj povedala, že ty na Slovensko pomerne dosť často chodívaš, jazdíš však.
2: Áno. Velmi často a jsem tomu velmi ráda. Pro mě Slovensko je pořád Československo, ne, vlastně má rodina ze strany maminky i otce pochází ze Slovenska. Takže já jsem tady trávila většinu prázdnin jako malá. No a teď naštěstí vlastně díky své krásné profesi můžu jezdit na Slovensko dál a zpívat a snad rozdávat svými písněmi radost.
0: Na 100%. Potvrdzuju to aj naše diskotéky. Už sme ti to viacerí hovorili, ale vyzeráš výborne, naozaj krásne.
2: Som vždycky na rozpacích, ale ďakujem pekne.
0: Rozumiem ti, lebo ja tiež neviem, ako na to reagovať, ak obdobne nejaký kompliment človek dostane. Čo všetko je za tým, prosím ťa?
2: Tak musím mít nejaký svoj takový režim a program, kde si zacvičím, pretože predsa jenom človek sa musí udržovať v nejaké kondici a fyzičce. Takže cvičím a pak dodržuju prostě jisté takové stravovací návyky, které mi vyhovují. Člověk si to vínečko už taky moc nedá, no, tak sámo támo, když je nějaká vážnější jako, nebo delikátnější příležitost. No a chce to prostě být jaksi jako naladěný, jo, i mentálně. Nedělat si příliš velké starosti, udržovat se v takovém pozitivním modemu myšlení. Ono se to dá svým způsobem jako naučit tak trochu, aby člověk pořád nepropadal prostě nějakým chmurům a skepsy. Ono to nedělá dobře nejenom na psychiku, ale i na ten zdravotní stav. Já se snažím prostě jako radovat se aspoň i z maličkostí a z takových těch větších, tak to jsou právě třeba koncerty a vystoupení, když vidím, že se lidi baví, že znají moje písničky, že vidím, že zahodí v tu chvíli starosti za hlavu, tak to je pro mě jako nesmírná satisfakce, takže si to vlastně zpětně užívám i já. Taky jsem začala vlastně s těmi dětmi později, takže já se vlastně i musím udržovat jaksi mentálně trošku jako fit, jo, mladiství, protože mám sice kluky, bude jim 17 a 14, ale i to tě musí trošičku jako udržovat v takové vitalitě, protože
0: aby si im stíhala.
2: Aby sa mi, přesne tak, abych im stíhala. No.
0: Do čoho ťa tlačia tvoji chlapci?
2: Mí kluci mě do ničeho netlačí.
0: Nie? Že mám i pocit si zahrať futbal?
2: Ne,
0: náhodou.
2: Ne, tak zaprvé už ten starší Daniel, ten má své děvče, hraje volejbal, já ho neumím, i ten mladší hraje volejbal. Takže do takových sportovních aktivit mě oni jako netlačí. Oni mě vlastně netlačí jako přímo do ničeho, ale ve své podstatě využívají prostě jakýsi ten domácí maminkovský servis, protože přece jenom žijeme ještě společně jako rodina. Takže já musím pořád prostě fungovat. A když zrovna nejsem na cestách a nestojím na pódiu, no tak stojím u sporáku, vařím, peru, uklízím, dělám takové ty klasické prostě domácí činnosti jako asi jako každá jiná žena, maminka.
0: Dobre, ešte keď si spomenula, že cvičíš, to je čo? Sílový tréning alebo čo? Ako to vyzerá?
2: To je vlastne taková ta elektrostimulace. Jo, to si vlastne nasadíš takový, vypadá to jako neoprén a tam jsou vlastne takové ty elektrody, takové body na různé svalové partie. Ty máš aplikaci ve svém telefonu a vlastne si sama přidáváš intenzitu vlastně jaksi těch výbojů. No a u toho cvičíš různé cviky, vlastně posiluješ vlastně i ty hloubkové svaly.
0: A keď si spomenula, že si mamina, která pravidelně stojí v kuchyni před sporákom, čo varíš? A vlastně jinak varíš nějak odděleně, že pre seba a pre zvyšok rodiny, alebo rovnaké jídlo, ako to máš?
2: Tak někdy si připravuji zvlášť jako jídla a někdy, když připravím nějaké jídlo, kde je omáčka prostě a třeba knedlík, protože se ke svíčkové nebo ke koprové omáčce hodí knedlík, tak si ho prostě nedám a než ho trošku zahustím, ten pokrm, tak si ho dám jako ještě zvlášť, víš, jakože pro sebe.
0: Ano, čiže
2: a nebo si připravím úplně něco lehkého dietního sama pro sebe.
0: Čiže skôr sa vyhýbaš nějakým sacharidom, alebo...
2: Takže nízkosacharidová dieta, LC, jinými slovy, tak tu já mám ráda.
0: Vyhovuje ti.
2: Pro sebe, tam je vyhovuje.
1: Nedělný host Viktorie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Mesačník zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové zdravie práve v predaji.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
2: A ja pozdravujem aj takto o 11. hodine a aj naďalej sme mojou dnešnou nedeľnou hostkou. V štúdiu Rádia Melody je legendárna speváčka Ilona Čáková. A keď si spomenula, že leta patrili Slovensku a že tu si trávila svoje detské časy a máš veľa zážitkov, tak z ktorých častí konkrétne a ktoré sú tie oblasti, kde ty si kedysi behávala, ja neviem, po lúkach alebo kde?
3: Tak rodina mého otce pochází z Čoltova, což je kousek od Rimavské Soboty. Nyní ještě část mé rodiny žije v Rožňavě, takže vlastně v tomto kraji jsem prožívala vlastně dětství a skoro každé prázdniny. A po těch lukách jsem ano tam běhávala po poli, když jsme chodili s babičkou sbírat třeba kukuřici, kterou jsme potom vařili, to jsem milovala. Babička byla vynikající kuchařka. No a tam já jsem vlastně trávila takové to intenzivní, krásná, dětská, bezstarostná léta. A milovala jsem vždycky tu cestu tím vlakem, jo. Protože ano. My jsme vlastně jezdili z Klášterce na Dohří ze severočeského kraje vlastně Vyhorlatem až do Košic. Tam jsme vždycky museli v Praze přestoupit, potom v Košicích, z Košic potom do Plešivce a pak už tou lokálkou jsme
2: to kolko tedy trvalo hodin? Který to bylo, já nevím. 15?
3: Je, ale no, už si to ani nepamatám, ale vím, že jsme jako spávávali v tom kupé, ve vlaku jsme tenkrát spávávali a já jsem milovala tu cestu, protože já už jsem si tenkrát muzicírovala, víš, jako malá, už jsem si hrála třeba na kytaru a už jsem muzicírovala, už jsem si sněla ten svůj sen té zpěvačky a já jsem milovala rytmus vlastně toho vlaku, který vlastně vyluzoval vždycky ten, a dodnes samozřejmě ten zvuk jo? A obzvlášť intenzivní byl, když jsme vjeli do toho dlouhého tunelu a tam já jsem si vždycky ještě pootevřela trošku to okno a to byla moje první doprovodná kapela. A já jsem si do toho prospěvovala, víš? Jo, takže to je jenom taková pikoška.
2: Čiže tam vznikaly tvoje prvé nápady.
3: První nápady, no, ale jak tam vznikly, tak zase hned zanikly, jo. Ale vím, že mě to jako inspirovala vlastně ta cesta, jo, ten zvuk prostě vlastně těch pražců, jo, mě inspirovali k tomu si tam vlastně prospěvovat.
2: Mm-hmm. Čiže něco z toho si využila aj v kapele Lavra a její Tygži?
3: Myslím, že určitě ne.
2: Žádný vlak?
3: To byla síla okamžiku. Uh-huh. Víš, to byla síla okamžiku, když si tak jako prospěvuješ do toho rytmu, jo.
2: Rozumím.
3: Takže ne. Tam byli ve skupině Lavra a její Tygři, byl dvorním skladatelem a textařem Karel Šúcha, zakladatel. Takže ty inspirace byly vlastně z jeho pera.
2: Ano, ale ty si tam tedy v tej kapele začínala ako 17-ročná.
3: 16. To jsem byla zrovna studentkou druhého ročníku vlastně na střední pedagogické škole v Mostě. A Laura je původně mostecká kapela, takže my jsme se tam při takové příležitosti vlastně potkali, kdy já jsem učinkovala a zpívala s jednou mojí kamarádkou, která taky studovala vlastně, ona byla o ročník výš, Mirka Zajíčková. A my jsme měli tenkrát takový duo, no a vystoupili jsme onehdá na takové jedné akci, kterou točilo tenkrát Československý rozhlas Mikroforum. A my jsme tam vystupovali, taky tam vystupovala Laura i Tygři, a my jsme tam dostali nabídku, jestli bychom nechtěli zpívat jako vokalistky.
2: Uh-huh. A bylo to pro tebe také ocenění nějakého tvojho talentu, alebo jako si to vtedy vnímala, že jako 16-ročná si dostala takuto lukrativní ponuku? Mm.
3: No, musím říct, že my jsme tenkrát s tou Mirkou už byli, už jsme měli za sebou spoustu různých vystoupení, protože jsme byli jediné takové to těleso hudební vlastně na tom pajďáku, tak oni nás různě vysílali na různé jako akce a my už jsme si tenkrát o sobě něco mysleli.
2: Jaj, tak to, aha.
3: No takže vlastně jako první nabídka od Karla Šuchy být vokalistkami ve skupině Laura i Tygři, tak jsme ji odmítli tu nabídku. Protože nám to přišlo, že to je
2: pod úroveň. Málo.
3: No, to už jsme byli takhle nafrněný tenkrát. Takže vlastně tu po druhé jsme dostali nabídku někdy po půl roce a pak jsme ji přijali a vlastně od té doby jsme začali s nimi jezdit. Takže to bol rok 1986.
2: Ale my sa s Ilonou Čákovou o malú chvíľu pozrieme do súčasnosti, a to konkrétne na jej obľúbený československý hit jej života. V Rádiu Melody.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej. V Rádiu Melody.

0: Z Rádia Mlody Eva Farná, všechno nebo nic o 11. hodine a 18. minúte. A dovolím si povedať, že všetko robí pre svoje deti aj moja dnešná hostka. Pre Daniela a Dominika robí naozaj všetko Ilona Čáková. Ale popri tom sa nájdú aj situácie, v ktorých sa vraj stráca.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: A ti hovoria, že mami, ty tomu nerozumie?
2: No, samozrejme.
0: Áno?
2: Samozrejme.
0: A čomu nerozumieš teraz napríklad?
2: No tak zaprvé vôbec tým mluvie, tomu žargónu.
0: Jaj?
2: Ty dnešní jako děcka, no, tam mládež, oni mluví úplně jinak. No a přece jenom jako za nás nebyly sociální sítě, že nebyl internet. Vlastně museli jsme být kreativní a teď to mají všechno tak nějak naservírovaný. A místo toho, aby je to oduševňovalo a rozvíjelo jim prostě tu kreativitu, tak jim to ban naopak mám pocit jako krade, víš? Uh-huh. Máš ten pocit? Já ten pocit.
0: Já počúvam tě, no. Ale ano, vím, no, co
2: takže,
0: myslíš.
2: Takže já si připadám jak maminka a zároveň babička. Posluch, já jim vyprávím historky z mýho dětství, z mládí, jo, kdy moje maminka neměla, naši neměli ani pevnou linku, natož nějaký mobily. Takže já, když jsem potřebovala zvěstovat co nejrychleji zprávu, že přijedu domů, tak jsem jim vysvětlovala, že jsem musela jít na poštu a podat telegram. A jakým způsobem, kolik tam mohlo být diakritiky, teček a slov, aby prostě to nestálo majlant, jo, tak nechápali. A to vždycky opravdu na mě jako koukají, když jim něco takového vyprávím, jak na dinosaura, jo. Ale víš, co je fajn, že oni to hltají. Oni, pro ně je to sci-fi, jo.
0: Ich to zaujíma. Inak, ale mě teda zaujíma, že ako si ten telegram písala.
2: Když na poštu, tam si vzala v podstatě takový lísto, musela si ho vyplnit, komu byl adresovaný, kdo ho adresuje, že a tak dále. A ten text, a samozřejmě každé slovo navíc, každá diakritika navíc, tak to stálo v koruny. Že?
0: Čiže čo si zvykla napísať na ten?
2: Tak jednoduše. Přijedu ve 12.30 domů. Ilona.
0: Já i toto iba, hej?
2: Přijedu ve 12.30 Ilona.
0: A toto stálo vtedy koľko? To si pamätá? Aha, okej.
2: Okay. To bylo hodně peněz.
0: Ano.
2: Víš?
0: No.
2: No.
0: Takže toto jim vysvětluješ.
2: No a samozřejmě to, že jsme si vyráběli hračky prostě ze dřeva, motokáry a lukostříly, tak jsme byli jako kreativní tenkrát, že jo. Dneska prostě jdeš do obchodu s hračkami a vlastně všechno ty děti dostanou. Ale samozřejmě ta možnost tady je, ten přístup rodičů vlastně v systému společnosti může nabízet vlastně cokoliv pro to, aby ty děti byly kreativní. Ale oni vždycky stejně sáhnou po té jednodušší metodě.
0: Cestě.
2: Že, a cestě, jo. No každopádně jsem ráda, že mý kluci hrajou volejbal, že se velmi aktivně věnují sportu. Takže
0: vedia ten telefon aj odložiť.
2: Přesně tak.
0: Sú aj takí, že sa ti zdôveria? Dôverujú ti a hovoria aj, dajme tomu, nejaké tajnosti, že mami?
2: Trošku sa mi ako zvieřují, ale ne až úplne ako detailne. Uh-huh. Takže ja, když to ako správná máma, intuitívne vycítim, že bych sa měla něco dozvědět víc, než jenom tak povrchne, tak musím tak trošku prostě psychologicky si vykutat ty informace.
0: Aha.
2: Popravdě řečeno, svěří se mi víc než manželovi.
0: Naozaj? To se z toho těšíš tak upřímně? Lebo?
2: Já nevím, možná někdy je to jako větší zodpovědnost a trošku třeba si říkám, že to je až nefér vůči manželovi.
0: Jaj, že, že aj jemu by mohli něco zazdírat. Rozumiem. V každom prípade, ja verím, že ty s nami teraz zazdieraš tvoj obľúbený český, slovenský, československý hit život, lebo my takto cez víkendy hrávame. A teda by ma zaujímalo, čo by sme ti mohli zahrať a prípadne prečo.
2: Ja bych teda slovenskou píseň, primárne řečeno, máte spoustu nádherných písní. Nicméně, Dominik, môj mladší syn, hraje na kytaru a on si vždycky najde nejakou retro píseň. Víš, ať je česká, anebo slovenská. Tuhle za mnou přišel, když jsem vařila, on si sedl naproti mě ke stolu a začal hrát píseň. A on vždycky, když hraje na kytaru, tak já buď se chytím, buď ji znám, nebo neznám. A teď jsem se chytla, protože tu krásnou píseň znám. A je to tato píseň. Ak nie si moja, tak potom neviem, či ja si. Máš peknú tvár a hrozně dobré vlasy. No, tak prosím vás, tuhle píseň bych ráda poslala vašim posluchačům, lebo je krásná.
0: Ďakujeme krásne, škoda, že tu nie je tvoj Dominik, lebo mohol by začať hrať. Áno, tak na budúce pozdravujeme ho, držíme palce.
2: Vyřídim.
0: A veľmi pekne ďakujeme za to, že si na nás našla čas. Ilona Čákva bola mojou dnešnou nedeľnou hostkou a horúce teplé leto želám.
2: Ďakujem, mějte sa krásne, hezké leto a dobrú chuť.
3: Ak nie si moja

Karton album rek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: české pesničky, pesničky.
1: Rádio Melody.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písmu.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Norwegian Disco Hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.